Stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Tvoj rytmus leta je Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pár sekúnd pred pol siedmou a Svan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nehodu ste nahlásili za obcou Veľké Leváre smerom na Sekule. Zrazilo sa tam 5 aut. Zdržanie ale nehlásite, ale buďte opatrní.